0: acceptance.
1: Oh, hello, loyal listeners to Radio Zahradní.
2: Dobrý večer, vážení posluchači Rádia Zahradní Republika. Nyní máte možnost přispět svým osobním originálním veršem do nekonečné básní
1: příčiny. What do you hear?
2: Co
1: right
2: právě
1: now,
2: teď slyšíte?
1: Right here,
2: tady,
1: there, there,
2: tam,
1: up
2: tady,
1: there,
2: nebo tam,
1: there,
2: tady,
1: opposite you, there, wherever you are sitting.
2: To, tady, šíte,
1: what
2: tady,
1: do you feel about
2: působí?
1: What you are hearing? What effect
2: tady,
1: is it having on you? Are you annoyed, hungry, horny, sleepy, or peaceful?
2: Whatever you feel or hear, all is welcome in the great poem. Jednoduše napište váš vlastní verš do textové zprávy.
1: Or phone and dictate to +420 704 164 165 509 or email
2: firstdadler
1: @gmail.com. That is FERSTDADLER @gmail.com. And then come to the conferenza and hear your line. Yes, your own line performed by First Dadler.
2: A nyní následuje reportáž ze zahrady citů.
3: Gardens, the gardens,
4: the garden of
3: All of them are working on the same thing. Some consciously, with understanding. Some without

0: Já jsem se nechtěl zeptat, protože nás to hrozně zajímá. Jestli měříte hluk, nebo co to jako měříte, nebo co posloucháte.
1: A nyní reportáž z narozeninové oslavy.
0: Děkuju, všechno. A to máte zesílení hodně, že jo? Jo. Takže slyšíte, co se bavíme. Jo. To je dobrý. Dík. Ale tak pak už to vím.
2: Ticho, teď to nerůz, paní.
0: Pán poslouchá úplně všechno a slyší nás, co si říkám. Že máš narozeniny? Má narozeniny. Jo, ještě jak to mám odvody, jak to je...
3: Tam pustit hudba.
0: Co posloucháte vy rád? srdcem, no. Říkejte. Tak obejme strom, že jo, znáte to, ne? Obejmou strom. To je síla, co? Ne, chyť to, jenom se dotkně ty přírody, to je důležité. Všude máme beton a dlažbu a...
3: Počkejte, dává do toho někdo ten zvuk nebo to?
0: Ne, to samo, to je síla, to je energie ve smíru toho, co se to pohleď prostě, to nádherný. To vytvořil pán. Je to pravda, všechno, co tady je, tak všechno stvořil pán a v každém z nás je Je, tak ale, tak se tady dohaduj si k tým jiným, jo, tak vypal, když seš nec na boh.
3: Já jsem jim, že uznávám, že
0: je prsta. Hele, tamhle je to, kde uklízíte nepořádek, tamhle je papírek, prostřed. Pro bomboru a tamhle ještě petfleška a Red Bull. Jo, je tam líst.
3: Ale nevadí. Hele, drž mě chytně za nohy a já tam skočím.
0: Tak tam skoč, pojď.
3: Ne, ty vole, nerušte!
0: Ale jo,
3: já
0: to udělám.
3: Ne, to bych mohl zlomit.
0: Ale, ty jo. Máš více, takže to je úplně.
3: Ne.
0: Tam je to, píkej, by to vyšlo, víš? Počkej, teď to jako dám. Už to je. Tohle nechci.
4: Já vím. Mám konvici repráci. Bez drátu. Zoptal. Tak já si myslím, že jsem zoptal.

0: Zahrada je zrcadlem společnosti. Mikrokosmem, v němž se projevuje vztah mezi přírodou a kulturou. Existuje rozdíl mezi přírodou a kulturou? Měl by existovat. Ježišmarja. Existuje rozdíl mezi přírodou a kulturou? Měl by existovat? Zahrada není neutrální prostor, ale zážitek, kde můžete poznávat svět. Kdysi byla zahrada vnímána jako odraz ráje. Místo harmonie a plodnosti chráněné před problémy světa. Dnes je symbolem moci a politiky.
1: Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.